putuje až na farmu přímo k našemu zákazníkovi. Naší zajímavostí tady v zemědělských službách Dynín je, že si sami zpracováváme sojové boby, a to formou extruze,

on nás měl na starost a my jsme ukazoval nám, jak se katetrizuje. Pro nás to bylo fantastické, že do někoho strká metrovou cévku prostě a kam se tam vejde a on to prostě uměl bravurně. A

nějakým způsobem se tady ty věci řešíme schizofreně, takže ten pohled toho vinohradníka se pere s tím pohledem

A je to věc, která mě vlastně provázela zase celý ten život. Čím víc adrenalinu s dobrým koncem, tím je to lepší. Tím je ten zážitek silnější.

v okamžiku, kdy jsme se začali specializovat do té kardiologie, tak se ta průměrná ošetřovací doba zkrátila na 2 dny. Takže na 60.

0: Adamských písniček. Už jste se dohodli, která byla ta první vůbec?
1: Ne. Ne.
0: Ta vaše sbírka těch písniček, máte to nějak spočítaný, kolik těch písní jste dokázali dát dohromady vlastně?
1: No, hroznou spoustu.

ten sloup Mariánský a zároveň věž s tím průhledem úzkým tou radniční ulicí by nebylo možné takhle vyfotit dohromady. Jo? Takže tam jsou posunuty různé jako perspektivy, ale to je právě legitimní, když člověk takovou věc

má ještě 3 vnoučata, který se na ní těší a vlezou po ní a všechno, tak prostě jasně, za každým z nich, za každým z těch pacientů, i když prostě jako to mnoha lékařům splývá, jako že už je to v podstatě, že už je

Koňské slavnosti ale nepatřily jen zkušeným jezdcům a nádherným zvířatům. Své malé závody si tu užívali také děti. Stačí

Úplně na závěr nás Blahušek bere ještě dolů, kde je sklep, sudy, chlad a ticho. Koštířem vytáhne ze sudu červené víno, nalije ho do láhve, zašpuntuje ji

0: v našich prostorách bude nadále dětský pediatr působit.
1: Před lety tady skončila paní zubařka a přemýšleli jsme, co s prostorem, a byli jsme velmi rádi, že ve spolupráci

výzva start, protože tam startovalo 70 koní na startu, všichni naraz, takže nějak zvládnout toho mýho koně bylo hodně náročný, protože